coolin sé my bars cause ni all gan é si a mi so ge slí Alien rappers ú mar an mach na nearly a chat an nu som jaab mar asling again je a mis nís gwlí na a gwe Na a gwelí te na Ke na a gwelí te na na na gwelí te mis nís gwlí na a gwelí.

Nada le Lido Pimienta agus lí so mé a thulamar an sin ón album Miss Columbia. A níis Sanco nám tílaach leis an érán let the sunshine.